lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

Vítam vás, drahí moji rodáky. Várem do vás Lemko z Podkarpatia, kde žili moji sestry i bratia, Huľuťák Štefán z Odrechovy. Trmajte sa dobrý. Pozdravljam sluhače Remkivskog radija, no. Mislim, že trimajte.